0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Na mezinárodní vesmírné stanici se konal výstup do volného prostoru a jak informuje space.com, byl to teprve 6. čistě ženský výstup v historii. Astronautka NASA Jessica Meirová a Sophie Adenotová z Evropské kosmické agentury strávili venku 6 hodin a 49 minut. Vyměnili odražeč na modulu Harmony, který navádí při létající hodě a byl už pěkně zanesený s plodinami z motorů a k tomu ještě kameru na příhradové konstrukci. Meirová se navíc svezla na robotické paži a utáhla 46 šroubů. Ke konci ovšem Adenotové přestalo fungovat levé rameno skafandru. Kolegyně jí rozepnula rukáv a našla zaseknutý kabel. Tak vypadá vesmírná technická podpora, přátelé. Žádná horká linka, jen kamarádka s rukavicemi. Byl to dhoustý 84. výstup u stanice. Tolik oprav bych taky bral. Držte se při zemi, já se držím nad ní. Mějte se pozemsky.

0: Hudební stanice MTV slavnostně zahajuje své první ceny MTV pro nejlepší videoklipy roku 14. září 1984 v New Yorku. Nominovaní a vítězové byli vybráni 15 jednotlivci zastupujícími nahrávací průmysl a soška, kterou získávají, je samozřejmě kosmonaut s vlajkou MTV, kterého známe ze znělek MTV už od startu stanice v roce 1981.
1: In the beginning there was the beat, and the beat was good. They found the beat, they got the beat, they gave us the beat, and they beat the bank.
0: Nejoceňovanějším je Herbie Hancock, který si odnesl 5 cen, následovaný Michaelem Jacksonem se 3 a pak jen samý rok. Kdo ale přitáhne nejvíc pozornosti, je Madonna, která poprvé vystupuje s ještě nevydaným hlavním a stejnojmenným singlem ze svého 2. alba Like a Virgin.
2: I'd come down the wedding cake and my shoe fell off. I was like, oh shit, I can't dance in one shoe.
0: Madonna ve zkrácených svatebních šatech, sexy korzetu, ověšená krucifixy a s později ikonickým páskem Boy Toy se svezla z obřího svatebního dortu, aby našla ztracený střevíček a přivalovala se po pódiu se svou změněnou choreografií.
2: I was like, how am I gonna play this out? So I just dove for it on the ground. My dress went up and my butt was showing. Everyone's showing their butt now, but back then nobody saw anyone's butt.
0: Celou píseň Madonna ukazuje především své kalhotky, jak se postupně zamotává do šatů a obočí diváků tak vystřeluje do nebeských výšin.
2: My manager was white as a ghost. And he looked at me and said, do you know what you just did? And I said, yeah, I sang a song and I lost my shoe on stage. And he's like, no, your butt was showing for the entire song. Your career is over.
0: Poprvé se tedy setkáváme s Madoniným kariérním extempore, které rozjede nekonečnou řadu skandálů. Vystoupení Like a Virgin bude označováno jako jeden z nejvíce nezapomenutelných a ikonických momentů v historii popkultury a 6. nejvíce pobuřující v historii cen MTV. Madonna se tedy 14. září 1984 omylem stává ikonou.
2: I felt really bad, but I didn't do it on purpose. I was just like, fuck, I made a mistake. People just like to give me shit.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a Huči Kuči Tance. Edison Line představuje nejbohatší ženu na světě. Netflix nabízí pokračování dokumentární série Neslýchané, tentokrát Reagan zlomená jako šíp. Magic Box vypustil restaurovanou klasiku Ekce Homo Homolka na 4K Blu-ray a Tady Vary jdou do další sezóny abonmá. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: êtes la femme la plus riche du monde, ça vous évoque quoi?
1: Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux.
2: Po krátkém kolečku v kinech dorazila na Edison Line francouzská tragikomedie Nejbohatší žena na světě. Isabelle Huppert v ní hraje Marianne Ferrer, majitelku kosmetického impéria a podle titulu i podle bankovního výpisu nejbohatší ženu planety. Její dokonale zorganizovaný a poněkud zatuchlý svět rozhodí pařížský dandy, spisovatel a fotograf Pierre Alain Fantine, kterého si zahrál Laurent Latif. Ze společného fotografování vznikne přátelství a z přátelství velmi nákladná závislost, protože Fantine se naučí zacházet s Marianinou Šekovou knížkou s obdivuhodnou samozřejmostí. Rodina to sleduje s rostoucími obavami. Dcera Frederik v podání Mariny Foa se nakonec pustí do vlastního vyšetřování a bude to mít následky pro všechny kolem. Režisér a spoluscénárista Thierry Cliffa se volně inspiroval skutečnou kauzou kolem Liliane Bettencourt, dědičky pohádkového majetku Reálu, která před lety plnila francouzské titulní strany. Nejbohatší ženu na světě najdete nyní v nabídce Edison Line.
3: Vous avez toujours été comme ça?
4: Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qu'il y a de fermé en vous.
3: C'est vous qui avez la clé.
5: Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an, ça vous paraît une somme raisonnable?
3: Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce Picassiette.
6: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

Filmové Tadyvary vstupují do nové sezóny a rozšiřují se. Zapojeno je už 77 kin po celé republice. Princip je jednoduchý. Divák si koupí předplatné do kina. 10 předpremiérových představení vždy jednu středu v měsíci od září do června. Filmy vybírá ze snímku, které daný měsíc míří do kin, umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och. K tomu Červený koberec a speciální úvod, často i stvůrci. Loni se splát nahlásil Joachim Trier nebo v exkluzivním videorozhovoru vítěz Zlaté palmy Jafar Panahi. Program první poloviny sezóny stojí za pozornost. Milovník, ne bojovník z letošního Karlovarského festivalu, novinka Martina McDonagha Divoký kůň devítka z Benátek s Johnem Malkovičem, americké drama Tonyho Gilroye Behemoth s Pedrem Pascalem a hit ze Sundance Josephine s Channingem Tatumem. Za 10 večerů zaplatíte fakticky 7, 3 projekce jsou zdarma. Abonmá je navíc přenosné, takže na své místo v sále můžete poslat kohokoliv, komu dlužíte laskavost, anebo když se vám to zrovna nehodí. Nově se připojuje 10 sálů, mimo jiné brněnská Lucerna, Kinočas v Karlových Varech nebo Kina v Teplicích a Mariánských Lázních. A kapacity se plní rychle. Předprodej běží do 23. září na tadyvary.cz a na pokladnách zapojených kin.

0: right before the Olympics, I went to my therapist, panicked. She was like, what's the worst that could happen? The whole world could laugh at me. She's like, do you think that's reasonable? I was like, oh no.
1: Na Netflixu přibyl nový díl dokumentární řady Neslýchané, tentokrát s podtitulem Reagan zlomená jako šíp. Jestli vám to jméno nic neříká, stačí jedno slovo – klokan. Australská tanečnice Rachel Gunn, vystupující pod přezdívkou Reagan, reprezentovala svou zemi na olympijských hrách v Paříži, kde měl breakdance svou olympijskou premiéru a rovnou i derniéru. Do programu Los Angeles 28 se totiž nedostal, o čemž ovšem bylo rozhodnuto ještě dřív, než hry v Paříži vůbec začaly. Gunn ve třech soubojích nezískala ani jediný bod a její choreografie se během několika hodin proměnila v globální meme. Následovala lavina posměchu, dezinformací a konspiračních teorií o tom, jak se na hry vůbec dostala. Dokument dává poprvé souvisle slovo jí samotné. Gunn v něm rekapituluje svou cestu ke kvalifikaci, akademickou práci na poli taneční kultury i to, jaké je probudit se jako terč celého internetu. Za kamerou stály bratři Chapman a McLean Veyovi, tedy dvojice, která pro Netflix natočila sérii Wild Wild Country a která má za sebou už několik dílů řady Neslýchané. Sportovní dokumenty obvykle vyprávějí o vítězích, tenhle je o tom, co se stane, když prohrajete před 8 miliardami lidí. Neslýchané Reagan zlomená jako šíp najdete ode dneška na Netflixu.
0: There was this frenzy. It was this growing monster.
2: 0 points.
3: How did this person go to the Olympics?
0: I know I'm a dorky white woman who's an academic. And I'm a B-girl.
4: Doctor!

0: hudbou. Já chci mít klid.
1: A já ne. Já tady od toho odešel, uteču. I tohle nemá cenu.
0: Hele, já utíkám už 35 let a ještě jsem neutek. A ty taky neutečeš.
1: Uteču, uteču. Uteču.
0: A ke komu?
2: Na 4K Blu-ray vychází od Magic Boxu jeden ze základních kamenů české komedie Ekce Homo Homolka. Jaroslav Papoušek byl dlouho vnímán jako ten třetí z nové vlny. Psal scénáře pro Miloše Formana, ale k vlastní režii se dostal až několik let po něm, i po Ivanu Pasrovi. Rodinnou studii Homolkových dokončil v roce 69, tedy v době, kdy už byli Forman i Paser za hranicemi, a potvrdil s ní, že o svém talentu nemusí nikoho přesvědčovat. Rodina pražského taxikáře vyrazí v neděli do přírody na zdravý vzduch. Suverénní děda, nekompromisní babička, ušlápnutý Ludva, nespokojená Heduš a dvě dvojčata stráví celý den drobnými spory, křivdami a sebelítostí, protože se nikdo z nich nedokáže postarat o nikoho jiného než sám o sebe. Hrají Josef Šebánek, Marie Motlová, František Husák a Helena Růžičková. Dvojčata si střihli Petr a Matěj Formanovi. Film postavený skoro celý na autentickém dialogu, z něhož se dodnes cituje, dorazil do kin až v březnu 70 a patřil k posledním ozvěnám československé nové vlny. Nová edice vychází z digitálního restaurování, které loni realizoval Karlovarský festival společně s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie. Homolkovi jsou nepříjemně nadčasoví. 60 let stará nedělní výjížďka a pořád platí, že nejvíce člověk užije výlet, na kterém se nejvíc pohádá. Ekce Homo Homolka najdete nově na 4K Blu-ray, ale také online na kviff.tv.
3: Já ti řeknu, že ona tancuje docela dobře.
4: Víš, tančila. Velce pozná.
3: Ta schodí takových 50 kilo.
4: Tě řeknu.
3: No.
4: Baletka. Úplná labuč. Pět?
2: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlépe hodnoceného, co se za poslední dva týdny objevilo na streamovacích platformách. Na Apple TV Plus pokračuje druhou řadou sci-fi thriller Temná hmota s Jennifer Connelly a Joelem Edgertonem. Desenovi se snad konečně usadí v bezpečném světě, jenže Jasonova posedlost krabicí sílí a klid dlouho nevydrží. Disney Plus přineslo druhou sérii komedie Dospělost o pěti newyorských dvacátnících, kteří sdílejí jídlo a úzkosti, zatímco se každý po svém vypořádává s odpovědností. Na HBO Max najdete španělsko-francouzský Syrah režiséra Olivera Lexe. Otec s malým synem přijíždějí na divokou párty v marockých horách hledat zmizelou dceru a připojí se ke karavaně technonomádů mířící kamsi hluboko do pouště. Rave Apokalypsa, která šokovala Cannes, odvezla si odtud ceny poroty a pověste nejoriginálnějšího filmu festivalu. Na HBO Max bodují Lanterns od DC Studios, kde Kyle Chandler a Aaron Pierre vyšetřují vraždu v americkém Zapadákově a místo vesmírné podívané dostanete kriminálku v duchu temného případu prokládaného humorem. Třetí řadu má na HBO Max i Conan O'Brien musí vypadnout, tentokrát ve čtyřech epizodách z Indie, Nizozemí, Maroka a Filipín. A do katalogu se vrátil král Artuš, legenda o meči Guy Ritchieho s Charliem Hunnamem a Judem Lowem. Netflix má tentokrát silný dokument. Volný pád zúčtování s Boeingem od režisérky Rory Kennedy, která staví na svědectví whistleblowera o tom, proč se řítila letadla k zemi a co se přitom zametalo pod koberec. Z Jižní Koreje dorazil thriller Mission Love, ve kterém spisovateli někdo ukradne jméno, tvář a celý život. A pak je na Netflixu Našeptávač s Robertem De Nirem, Adamem Scottem a Michaelem Keatonem. Obsazení k sežrání, výsledek je mírně nadprůměrný, diváci vytýkají předvídatelnost. Prime Video nabízí sportovní dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét nejúspěšnějšího tenisty historie od dětství ve válečném Srbsku až po dnešní Grand Slamy. Rekordy má, jednoznačnou přízeň publika stále ne. A Sky Showtime má tři pádné důvody k zapnutí. Hamlet režisérky Chloe Zhao s Jesse Buckley a Paulem Mescalem vypráví, jak z rodinné tragédie Shakespeareových vznikl Hamlet. Přibyl také animovaný avatar Ang, poslední vládce větru, a španělský thriller The Tribute, kde 80. narozeniny mocného patriarchy skončí odhalením několika desetiletí zrad. V obsazení Louis Tozar a Elsa Pataky. Toliko k nejlépe hodnoceným streamovaným novinkám posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Půlnoc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že pravidelně ladíte pravděpodobně nejlepší rádio na světě. Kdo poslouchá Zon Rádio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 990

0: 69 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
9: Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučík učí tance. Prime Video vám zrychlí tep s filmem The Runner. Netflix nabízí historickou rozervanou lásku. Disney Plus nasadilo Mandaloriana a Grogu. A Tom Hardy se vydal za mikrofon, aby vydal své debutové album. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Nikki.
1: Love you, Mom.
2: 99% of defending someone is telling the right story, controlling the narrative.
3: Noah calling.
2: Okay, what did we forget this time?
4: I haven't forgotten a thing, Maya.
2: Who is this? Why are you on my son's phone?
4: Because I have your son.
2: What?
4: This is a very simple game. You follow my rules and Noah lives.
5: Prime Video si pro nás dnes připravil britský psychologický thriller The Runner a Gal Gadot v něm odkládá superhrdinské rekvizity ve prospěch zoufalého stresu a zatraceně dlouhého běhu skrze Londýn. Gal Gadot představuje Maju Martin, úspěšnou londýnskou advokátku, která během ranního běhu zvedne telefon a od té chvíle jí běží odpočet. Neznámý hlas na druhém konci linky jí oznámí, že jí unesl syna. Podmínky jsou jednoduché, běž dál, plň každý příkaz a nikomu to neříkej. Když se zastavíš, kluk zemře a úkol, který má Maja splnit, je obzvlášť pikantní, protože se týká jednoho z jejich klientů. Tajemného volajícího si zahrál Damien Lewis, dále se objeví Alfred Enoch a Rory Wilmot. Za režií stojí Kevin MacDonald, Oscarový dokumentarista, který má ale na kontě i hrané filmy The Last King of Scotland nebo State of Play. Britský thriller The Runner z Gal Gadot najdete ode dneška na Prime Video.
4: You've been running from your past.
6: Would you like to confess?
2: Get back!
6: Maya?
2: You have no idea what you've done.
4: So, let's begin.
7: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: what's that, mini disc or some shit? What is this?
1: We're supposed to be impressed? You got like mad technology?
2: Action! Tom Hardy má za sebou Bane, Venoma a další řádku speciálních chlápků. Teď přidal do životopisu položku, kterou od něj čekal málo kdo. Debutové rapové album. Vyšlo v pátek, jmenuje se Zarface meets Frankie Pulitzer a má 15 skladeb. Frankie Pulitzer je Hardyho rapové alter ego, které se poprvé objevilo v roce 2021 po boku hiphopového kolektivu Zarface. Fanoušci od té doby spekulovali, kdo se za tou přezdívkou skrývá. A teď je to oficiální. A není to žádná celebritní recese. Zarface tvoří Inspecta, Dex, Wu-Tang Clanu spolu s dvojicí 7L a Esoteric, tedy parta, která v minulosti spolupracovala s MF Doomem i Ghostface Killa. Na desce hostují Busta Rhymes, Method Man a ELP. To je sestava, se kterou se člověk za mikrofon jen tak nepostaví. Hardy k tomu navíc nepřišel včera. Koncem 90. nahrával pod jménem Tommy Number One a v roce 99 vydal mixtape, který se na internetu vynořil až o mnoho let později. Rap byl tedy s Tomem Hardym dřív než herectví. A pro fanoušky komiksů je na albu bonus. Ve skladbě Grim Visage War recituje Hardy Shakespeareův úvodní monolog z Richarda III., tedy tu slavnou zimu naší nespokojenosti. A recituje ji Baneovým hlasem z filmu Rytíř povstal. Nolan by možná zaplakal, ale kdo to viděl v originálním znění, což je správně, když dnešní dubbing tak zoufale ořezává zážitek z filmu, ten ví, že Hardyho hlas si o vlastní album říkal už dávno. Zarface meets Frankie Pulitzer, alias Toma Hardyho.
3: Because I'd like to hear him say.
4: For relief.
5: Yeah, that last one, yes. I'm in the playground right now, but I had to fucking send a message. Interrupt my goddamn workout to

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: abrimos.
1: Disculpe la hora, señorita, pero me urge uno de sus remedios.
0: ¿Daniel?
2: Volví para verte.
0: ¿Hace cuánto no nos vemos?
3: Na Netflixu dnes startuje mexický historický seriál Rozervaná láskou. Příběh nás dostává do konce 19. století. Mexiko se pomalu chystá na revoluci a mladá Emília má jeden nepatřičný sen. Chce se stát lékařkou. V době, kdy ženy o svém osudu prakticky nerozhodovaly, je to ambice na hranici skandálu. A jako by toho nebylo dost, Emília se zamiluje hned dvakrát. Do Daniela, dobrodruha a revolucionáře, kterého zná od dětství, a do Antonia, lékaře, který uprostřed války hledá mír. Emília přitom nechce obětovat ani jedno, ani lásku, ani medicínu, ani vlastní svobodu. Hlavní roli hraje Renata Vaca, po jejím boku se objeví Iván Amosorutia a Juan Pablo Fuentes. Seriál je adaptací slavného románu mexické spisovatelky Angeles Mastretti z 90. let, za který autorka jako vůbec první žena získala prestižní literární cenu Romula Gelagose. Seriál režírovala, produkovala a scénář napsala autorčina dcera. Sama spisovatelka je pak podepsaná jako výkonná producentka, takže přímo rodinná adaptace. Buď je to nejlepší možná záruka věrnosti předloze, anebo scénář, u kterého se nikdo neodvážil škrtat. Rozervaná láskou najdete od dneška na Netflixu.
0: Quiero que te quedes.
2: Me voy, pero siempre me quedo contigo.

0: information.
1: Whoa, for this price, I'll tell you whatever you want.
0: I'm looking for a hut.
1: Close for the night. Thank you.
0: Gangsters, war criminals.
2: Long live the Empire.
0: We'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Na Disney Plus můžete nově zhlédnout Mandaloriana a Grogu, tedy první hraný celovečerní Star Wars film po 7 letech. Imperium padlo, ale imperiální válečníci se rozutekli po celé galaxii a mladá Nová republika s nimi má plné ruce práce. Proto si najme legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho malého zeleného učedníka Groga. Režie se chopil John Favreau, tedy muž, který celý Mandalorian před 7 lety vymyslel a scénář psal spolu s Davem Filonim. Dina Djarina hraje samozřejmě Pedro Pascal, plukovnici Nové republiky si zahrála Sigourney Weaver a záporáka Rotu de Huta namluvil Jeremy Allen White, kterého znáte jako šéf kuchaře ze seriálu Medvěd. A jednu menší roli si tu střihl i Martin Scorsese. Film měl kinopremiéru koncem května a nutno říct, že to nebyla úplně sláva. S celosvětovou tržbou zhruba 345 milionů dolarů je to nejméně výdělečný hraný Star Wars film v historii, čímž překonal i Solo. Kritici mu dali něco kolem 60%, diváci byli podstatně vlídnější. Zdá se, že lidem přišlo trochu zvláštní chodit do kina na něco, co roky sledovali doma na gauči. Což teď Disney elegantně napravil, protože zpátky u gauče to je. Mandalorian a Grogu najdete ode dneška na Disney+.

Je středa a než se v kinech objeví nové tituly, mám pro vás přehled toho nejzajímavějšího z posledních dvou týdnů. Insidious jsou mezi námi rozšiřuje jednu z nejúspěšnějších hororových sérií současnosti. Amelia Eve hraje mladou matku Gemu, která vychovává dceru v domě svého dětství a zjistí, že dokáže vstupovat do dálavy, tedy do říše ztracených duší na pomezí života a smrti, ale to, co se tam skrývá, může díky ní projít i do našeho světa. Nejzvučnější titul má tento týden Ridley Scott a jeho postapokalyptický svět vzhlížet ke hvězdám podle knihy Petra Hellera. Jacob Elordi jako pilot Hick přežívá na opuštěném letišti po boku drsného ex-vojáka Joshe Brolina, dokud ho vzdálený rádiový signál nevytáhne na cestu do neznáma. Diváci se na filmu neshodnou. Někdo mluví o Scottově nejslabším snímku, jiný chválí kameru a hudbu a také to, že je to postapokalypsa o naději místo o zombících. Milovníci francouzského dramatu kvitují v kinech nedosažitelnou lásku Catherine Corzini. Konec 50. let Rachel je sekretářka z francouzské provincie, Filipe vzdělaný muž z bohaté pařížské rodiny a vášeň, která pro jednoho z nich nemá budoucnost. Virginie Efira v roli, o které se dodnes mluví jako o jednom z jejich nejlepších výkonů. Do kin se vrátil i Terminátor 2 den zúčtování, tedy Cameronova ikona z roku 91 v rámci sekce kultovky v kinech. Schwarzenegger, Linda Hamilton a tekutý kov, který stále vypadá líp než polovina dnešní digitální produkce. V kinech jen po omezenou dobu. Z Japonska dorazil Blue Lock, hraná adaptace populární fotbalové mangy, 300 nejtalentovanějších mladých fotbalistů, jedno tréninkové zařízení a jediné pravidlo. Zůstat může jen jeden. Sportovní drama pro ty, kdo mají rádi, když je čutená hlavně o egu. U diváků boduje také dokudrama Osamělý vlk Ondřeje Veverky, které připomíná stíhací eso Josefa Františka, Čechoslováka, který létal ve slavné 303. polské perutě RAF a během necelého měsíce bitvy o Británii nazbíral 18 sestřelů. Film neschovává ani jeho průšvihy, nekázeň a maléry, což z něj dělá člověka místo pomníku. A na vaše pidižvíky se kino směje. Animované Tajemství džungle, výprava do amazonského pralesa a do programu se vrátil i Harry Potter a Kámen mudrců, tedy ideální příležitost, jak dostat děti do kina a sebe do roku 2001. Tak to byly nejlépe hodnocené filmy posledních dvou týdnů.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čekají vás dva komediální horory, Sex a smrt v kempu Miasma a Osm nohou a milion followerů. Romantický dokonalý den nebo historický samuraj a vězeň. Díky, že jste si naladili Půlnoc a především Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 Stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 Stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní projekt.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám povím o tom, co se stane s kamenem, který se rozhodne navštívit Zemi bez ohlášení. Vědci ze SETI institutu a NASA Ames prostudovali 75 meteoritů a rozdělili jejich pád do 7 fází. Nejdřív rázová vlna a padající hvězda, pak jasnější meteor, potom ohnivá koule, ve které kámen ztrácí až 40% hmotnosti. Ne odpařováním, jak se dlouho myslelo, ale dáním, které z něj vítr odnáší v kapičkách. Kolem 60 km nad povrchem přichází rovnováha, pak praskání, poslední zážeh a nakonec ticho, kdy zbytek schladne a obalí se tenkou kůrkou. Portál space.com dodává, že stejnými fázemi prošel i 20-metrový asteroid nad Čeljabinskem v roce 2013, takže tenhle výzkum je i příprava na větší návštěvy. Vážení, držte se pevně palety, ta vaše zatím drží skvěle vás.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Stand by, going to air. Stand by, Phil. 5, 4, 3, 2, 1.
2: And speed up.
3: Geritol presents the exciting quiz program 21.
4: 14. září 94 má v New Yorku premiéru biografické drama Quiz Show.
3: And here's your host, Jack Barry.
5: Good evening. I'm Jack Barry.
4: Robert Redford se tentokrát postavil opět za kameru a zrežíroval pozoruhodné nadmíru zábavné drama o opěvovaném americkém televizním kvízovém pořadu, který obrátil Ameriku na ruby a vedl až k takzvanému grilování svědků před kongresem.
6: Well, Dick, if you look around the table and you can't tell who the sucker is, it's you.
4: V ústředních rolích se vysloveně zabydlel John Torturo a Ralph Fiennes jako soutěžící v pořadu a Rob Morrow, co by právník Goodwin, který podezírá show z podvodu.
7: I know you're lying.
8: Bluffing. The word is bluffing.
4: Jeden z producentů filmu dokonce nabídl Charlesi Fandorenovi, účastníkovi televizního podvodu, odměnu $100,000, aby dělal konzultanta pro film. Ten ale na radu své rodiny nabídku odmítl.
6: Cheating on a quiz show is like plagiarizing a comic strip.
4: Samozřejmě u snímku Quiz Show v české distribuci Otázky a odpovědi dochází k mírné umělecké licenci. Vždyť se nejedná o dokument, ale okolnosti a vývoj skandálu americké televizní zábavy fakticky kopíruje skutečné události, které se odehrály v 50. letech.
7: Television is gonna get us.
4: Quiz Show získá desítky nominací na přední filmové ceny, včetně těch Oscarových, a dostane se také do top ten roku desítek filmových žebříčků. Snímek Otázky a odpovědi pod režijním vedením Redforda a s úchvatnými hereckými výkony je rozhodně strhujícím a zábavným počinem.
9: We're not exactly hardened criminals here. We're in show business.
6: Television, Dad. Look, it's just television.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít Danska tvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Venuši, tu žlutou krasavici, která má 100 let starou záhadu. V ultrafialovém světle jsou totiž přes její mraky rozpláclé tmavé pruhy a nikdo pořádně neví, co je způsobuje. Jak popisuje Universe Today, tým Jana Špačka vzal data z japonské sondy Akatsuki a spočítal, jak tmavé by ty kapičky byly, kdybyste si je nalili do skumavky. Výsledek? Extrémně silný pohlcovač světla s vrcholem u 375 nanometrů. Anorganické látky jako chlorid železitý to nevysvětlí. Musely by tam být v množství, které je fyzikálně nemožné. Zbývají organické molekuly, jenže ty se v kyselině sírové obvykle rozpadnou na cosi jako dehet. A dehet pohlcuje všechno, což data nepotvrzují. Odpověď má přinést soukromá mise Rocket Labu s laserem, který to mraku posvítí a bude čekat na záři.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O zero trust architecture.
4: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
4: Recovery plan. Endpoint detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační test. Log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percontrol.io.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: hudební stanice MTV slavnostně zahajuje své první ceny MTV pro nejlepší videoklipy roku 14. září 1984 v New Yorku. Nominovaní a vítězové byli vybráni 15 jednotlivci zastupujícími nahrávací průmysl a soška, kterou získávají, je samozřejmě kosmonaut s vlajkou MTV, kterého známe ze znělek MTV už od startu stanice v roce 1981.
1: In the beginning there was the beat, and the beat was good. They found the beat, they got the beat, they gave us the beat, and they beat the bank.
0: Nejoceňovanějším je Herbie Hancock, který si odnesl 5 cen, následovaný Michaelem Jacksonem se 3 a pak jen samý rok. Kdo ale přitáhne nejvíc pozornosti, je Madonna, která poprvé vystupuje s ještě nevydaným hlavním a stejnojmenným singlem ze svého druhého alba Like a Virgin.
2: I'd come down the wedding cake and my shoe fell off. I was like, oh shit, I can't dance in one shoe.
0: Madonna ve zkrácených svatebních šatech, sexy korzetu, ověšená krucifixy a s později ikonickým páskem Boy Toy se svezla z obřího svatebního dortu, aby našla ztracený střevíček a přivalovala se po pódiu se svou změněnou choreografií.
2: I was like, how am I gonna play this out? So I just dove for it on the ground. My dress went up and my butt was showing. Everyone's showing their butt now, but back then nobody saw anyone's butt.
0: Celou píseň Madonna ukazuje především své kalhotky, jak se postupně zamotává do šatů a obočí diváků tak vystřeluje do nebeských výšin.
2: My manager was white as a ghost. And he looked at me and said, do you know what you just did? And I said, yeah, I sang a song and I lost my shoe on stage. And he's like, no, your butt was showing for the entire song. Your career is over.
0: Poprvé se tedy setkáváme s Madoniným kariérním extempore, které rozjede nekonečnou řadu skandálů. Vystoupení Like a Virgin bude označováno jako jeden z nejvíce nezapomenutelných a ikonických momentů v historii popkultury a 6. nejvíce pobuřující v historii cen MTV. Madonna se tedy 14. září 1984 omylem stává ikonou.
2: I felt really bad, but I didn't do it on purpose. I was just like, fuck, I made a mistake. People just like to give me shit.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Hluboko pod jižní Dakotou, skoro půl druhého kilometru v bývalém Zlatém dole, sedí nádrž s 10 tunami ultračistého kapalného xenonu. A jak popisuje Universe Today, detektor Lux Zeppelin v ní zachytil jedinou záhadnou událost, která se odmítá chovat jako obyčejná hmota. Tým 250 vědců pročesal 220 dní dat a našel záblesk s energií, jakou by mohla vyvolat částice těžší než 200 protonů. Temná hmota? Mluvčí experimentu Rick Gateskill krotí nadšení. Statistická významnost je 2,6 sigma, k objevu je potřeba 5. Takže 85% hmotnosti vesmíru se nám po 90 letech pátrání ozvalo jednou. Jednou. Znám ten pocit, dámy a pánové, znám ho velmi důvěrně. Držte se při zemi, ať vás gravitace nemusí přemlouvat dvakrát. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Tři důvody pro DAB digitální rádio.
6: Zun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Powerplay.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom.
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například... Máte v

A radujme sa, veselme sa. To je Carl Aid, Andrea Monta.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.ekoradio.io. Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Astronomové mají nové hodinky a nejsou to hodinky značkové, jsou z mangánu. Jak popisuje Universe Today, tým z Ohio State University přišel na to, že ionizovaný mangan může fungovat jako kosmický chronometr. Trik je v tom, že mangan vzniká hlavně při supernovách typu 1A, které přicházejí miliardy let po zrodu hvězdy. Čím dál v čase, tím víc manganu vůči železu. Poměr roste a z toho se dá odečíst věk galaxie. Vědci spočítali 1421 energetických hladin manganu a 703 způsoby, jak do něj narážejí elektrony. Výsledek porovnali s databázemi a protože část těch spektrálních čar leží v infračervené oblasti, přichází to jako na zavolanou.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hello, Elliot. I'm listening.
2: Well, you see, Dr. Crane, I have this problem. I'm a salesman.
1: A salesman? How old are you?
2: 43.
3: Televizní sitcom o životě Frasera, vysílajícího pravidelnou psychologickou poradnu v rozhlasové stanici, se během první sezóny stal obrovským hitem a 11. září 94 získává 4 ceny Emmy v hlavních kategoriích, včetně nejlepší komediální série roku, a rozjede tím tak zisk stovek cen v nejprestižnějších soutěžích.
2: I'm 43. Now, I was going to say my problem is I have a very young sounding voice that people make fun of all the time.
1: Oh, I'm so sorry, Elliot. That was very insensitive of me.
3: Komedie Frasier přináší hromadu humoru, skvěle napsané a vybudované dialogy, ale také novou hereckou star. Titulka Entertainment Weekly hovoří jasně. Je svůdný, je sexy, je čistokrevný. Moose, super chytrý Jack Russell hrající Eddieho, vede žebříček nejmocnějších nelidí v showbiznisu. Je skutečně k sežrání a jeho kariéra jde strmě nahoru.
4: A family really looking to find a new life for him because he had been nothing else but a terror. Small dog in the shape of a big troublemaker.
3: Ve dvou letech byl adoptován cvičitelkou pejsků u filmu a jen za půl roku přípravy plné zábavy a fascinujících úkolů byl Moose schopen nastoupit do seriálu, najít své pravé poslání, stát se hvězdou a získat si srdce všech.
4: The perks of being a dog star are pretty great. He gets tons of gift, he will be picked up by a limousine and he gets to travel first class.
3: Moose byl pozván už do všech televizních show, vozí se v limuzínách a létá pouze první třídou. Zkrátka superstar se vším všudy. Stále si ovšem libuje v honění veverek, chytání bronzu na sluníčku, horských túrách a v odpadcích.
4: Jump in the trash will just be

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kuči tance. Prime Video vám zrychlí tep s filmem The Runner. Netflix nabízí historickou rozervanou lásku. Disney Plus nasadilo Mandaloriana a Grogu. A Tom Hardy se vydal za mikrofon, aby vydal své debutové album. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB.

0: Nikki.
1: Love you, Mom.
2: 99% of defending someone is telling the right story, controlling the narrative.
3: Noah calling.
2: Okay, what did we forget this time?
4: I haven't forgotten a thing, Maya.
2: Who is this? Why are you on my son's phone?
4: Because I have your son.
2: What?
4: This is a very simple game. You follow my rules and Noah lives.
5: Prime Video si pro nás dnes připravil britský psychologický thriller The Runner a Gal Gadot v něm odkládá superhrdinské rekvizity ve prospěch zoufalého stresu a zatraceně dlouhého běhu skrze Londýn. Gal Gadot představuje Maju Martin, úspěšnou londýnskou advokátku, která během ranního běhu zvedne telefon a od té chvíle jí běží odpočet. Neznámý hlas na druhém konci linky jí oznámí, že jí unesl syna. Podmínky jsou jednoduché, běž dál, plň každý příkaz a nikomu to neříkej. Když se zastavíš, kluk zemře a úkol, který má Maja splnit, je obzvlášť pikantní, protože se týká jednoho z jejich klientů. Tajemného volajícího si zahrál Damien Lewis, dále se objeví Alfred Enoch a Rory Wilmot. Za režií stojí Kevin MacDonald, oscarový dokumentarista, který má ale na kontě i hrané filmy The Last King of Scotland nebo State of Play. Britský thriller The Runner z Gal Gadot najdete ode dneška na Prime Video.
4: You've been running from your past.
6: Would you like to confess?
2: Get back!
6: Maya?
2: You have no idea what you've done.
4: So, let's begin.

0: what's that? Mini disc or some shit? What is this?
1: We're supposed to be impressed? You got like mad technology?
2: Action! Tom Hardy má za sebou Bane, Venoma a další řádku speciálních chlápků. Teď přidal do životopisu položku, kterou od něj čekal málo kdo. Debutové rapové album. Vyšlo v pátek, jmenuje se Zarface meets Frankie Pulitzer a má 15 skladeb. Frankie Pulitzer je Hardyho rapové alter ego, které se poprvé objevilo v roce 2021 po boku hiphopového kolektivu Zarface. Fanoušci od té doby spekulovali, kdo se za tou přezdívkou skrývá. A teď je to oficiální. A není to žádná celebritní recese. Zarface tvoří Inspecta, Dex, Wu-Tang Clanu spolu s dvojicí 7L a Esoteric, tedy parta, která v minulosti spolupracovala s MF Doomem i Ghostface Killa. Na desce hostují Busta Rhymes, Method Man a ELP. To je sestava, se kterou se člověk za mikrofon jen tak nepostaví. Hardy k tomu navíc nepřišel včera. Koncem 90. nahrával pod jménem Tommy Number One a v roce 99 vydal mixtape, který se na internetu vynořil až o mnoho let později. Rap byl tedy s Tomem Hardym dřív než herectví. A pro fanoušky komiksů je na albu bonus. Ve skladbě Grim Visage War recituje Hardy Shakespeareův úvodní monolog z Richarda III., tedy tu slavnou zimu naší nespokojenosti. A recituje ji Baneovým hlasem z filmu Rytíř povstal. Nolan by možná zaplakal, ale kdo to viděl v originálním znění, což je správně, když dnešní dubbing tak zoufale ořezává zážitek z filmu, ten ví, že Hardyho hlas si o vlastní album říkal už dávno. Zarface meets Frankie Pulitzer, alias Toma Hardyho.
3: Because I'd like to hear him say.
4: Full relief.
5: Yeah. Yeah, that last one. Yes. I'm in the playground right now, but I had to fucking send a message. Interrupt my goddamn workout to tell you.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture. NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Hyundai.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
3: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Dios.
1: Disculpe la hora, señorita, pero me urge uno de sus remedios.
0: ¿Daniel?
2: Volví para verte.
0: ¿Hace cuánto no nos vemos?
3: Action. Na Netflixu dnes startuje mexický historický seriál Rozervaná láskou. Příběh nás dostává do konce 19. století. Mexiko se pomalu chystá na revoluci a mladá Emilia má jeden nepatřičný sen. Chce se stát lékařkou. V době, kdy ženy o svém osudu prakticky nerozhodovaly, je to ambice na hranici skandálu. A jako by toho nebylo dost, Emilia se zamiluje hned dvakrát. Do Daniela, dobrodruha a revolucionáře, kterého zná od dětství, a do Antonia, lékaře, který uprostřed války hledá mír. Emilia přitom nechce obětovat ani jedno, ani lásku, ani medicínu, ani vlastní svobodu. Hlavní roli hraje Renata Vaca, po jejím boku se objeví Iván Amos Urrutia a Juan Pablo Fuentes. Seriál je adaptací slavného románu mexické spisovatelky Angeles Mastretti z 90. let, za který autorka jako vůbec první žena získala prestižní literární cenu Romula Gelagose. Seriál režírovala, produkovala a scénář napsala autorčina dcera. Sama spisovatelka je pak podepsaná jako výkonná producentka, takže přímo rodinná adaptace. Buď je to nejlepší možná záruka věrnosti předloze, anebo scénář, u kterého se nikdo neodvážil škrtat. Rozervaná láskou najdete od dneška na Netflixu.
0: Quiero que te quedes.
2: Me voy, pero siempre me quedo contigo.

0: some information.
1: Whoa, for this price, I'll tell you whatever you want.
0: I'm looking for a hut.
1: Close for the night. Thank you.
0: Gangsters, war criminals.
2: Long live the Empire.
0: We'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Na Disney Plus můžete nově zhlédnout Mandaloriana a Grogu, tedy první hraný celovečerní Star Wars film po 7 letech. Imperium padlo, ale imperiální válečníci se rozutekli po celé galaxii a mladá Nová republika s nimi má plné ruce práce. Proto si najme legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina a jeho malého zeleného učedníka Groga. Režie se chopil John Favreau, tedy muž, který celý Mandalorian před 7 lety vymyslel a scénář psal spolu s Davem Filonim. Dina Djarina hraje samozřejmě Pedro Pascal, plukovnici Nové republiky si zahrála Sigourney Weaver a záporáka Rotu de Hutta namluvil Jeremy Allen White, kterého znáte jako šéf kuchaře ze seriálu Medvěd. A jednu menší roli si tu střihl i Martin Scorsese. Film měl kinopremiéru koncem května a nutno říct, že to nebyla úplně sláva. S celosvětovou tržbou zhruba $345 milionů je to nejméně výdělečný hraný Star Wars film v historii, čímž překonal i Solo. Kritici mu dali něco kolem 60%, diváci byli podstatně vlídnější. Zdá se, že lidem přišlo trochu zvláštní chodit do kina na něco, co roky sledovali doma na gauči. Což teď Disney elegantně napravil, protože zpátky u gauče to je. Mandalorian a Grogu najdete ode dneška na Disney+.

Je středa a než se v kinech objeví nové tituly, mám pro vás přehled toho nejzajímavějšího z posledních dvou týdnů. Insidious jsou mezi námi, rozšiřuje jednu z nejúspěšnějších hororových sérií současnosti. Amelia Eve hraje mladou matku Gemu, která vychovává dceru v domě svého dětství a zjistí, že dokáže vstupovat do dálavy, tedy do říše ztracených duší na pomezí života a smrti, ale to, co se tam skrývá, může díky ní projít i do našeho světa. Nejzvučnější titul má tento týden Ridley Scott a jeho postapokalyptický svět Vzhlížet ke hvězdám podle knihy Petra Hellera. Jacob Elordi jako pilot Hick přežívá na opuštěném letišti po boku drsného ex-vojáka Joshe Brolina, dokud ho vzdálený rádiový signál nevytáhne na cestu do neznáma. Diváci se na filmu neshodnou. Někdo mluví o Scottově nejslabším snímku, jiný chválí kameru a hudbu a také to, že je to postapokalypsa o naději místo o zombících. Milovníci francouzského dramatu kvitují v kinech nedosažitelnou lásku Catherine Corzini. Konec 50. let Rachel je sekretářka z francouzské provincie, Filipe vzdělaný muž z bohaté pařížské rodiny a vášeň, která pro jednoho z nich nemá budoucnost. Virginie Efira v roli, o které se dodnes mluví jako o jednom z jejich nejlepších výkonů. Do kin se vrátil i Terminátor 2 den zúčtování, tedy Cameronova ikona z roku 91 v rámci sekce kultovky v kinech. Schwarzenegger, Linda Hamilton a Tekutýkov, který stále vypadá líp než polovina dnešní digitální produkce. V kinech jen po omezenou dobu. Z Japonska dorazil Blue Lock, hraná adaptace populární fotbalové mangy, 300 nejtalentovanějších mladých fotbalistů, jedno tréninkové zařízení a jediné pravidlo – zůstat může jen jeden. Sportovní drama pro ty, kdo mají rádi, když je čutená hlavně o egu. U diváků boduje také dokudrama Osamělý vlk Ondřeje Veverky, které připomíná stíhací eso Josefa Františka, Čechoslováka, který létal ve slavné 303. polské perutě RAF a během necelého měsíce bitvy o Británii nazbíral 18 sestřelů. Film neschovává ani jeho průšvihy, nekázeň a maléry, což z něj dělá člověka místo pomníku. A na vaše pidižvíky se kino směje. Animované Tajemství džungle, výprava do amazonského pralesa a do programu se vrátil i Harry Potter a Kámen mudrců, tedy ideální příležitost, jak dostat děti do kina a sebe do roku 2001. Tak to byly nejlépe hodnocené filmy posledních dvou týdnů. Hov

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Čekají vás dva komediální horory, Sex a smrt v kempu Miasma a 8 nohou a milion followerů. Romantický dokonalý den nebo historický samuraj a vězeň. Díky, že jste si naladili Půlnoc a především Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
7: Recovery Plan.
5: Endpoint Detection.
7: Multifaktor.
5: Penetrační test. Lock Management.
8: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.vacom.io.
1: Prodáno.
2: Vacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Clásica.
1: I don't feel like

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Venuši, tu žlutou krasavici, která má 100 let starou záhadu. V ultrafialovém světle jsou totiž přes její mraky rozpláclé tmavé pruhy a nikdo pořádně neví, co je způsobuje. Jak popisuje Universe Today, tým Jana Špačka vzal data z japonské sondy Akatsuki a spočítal, jak tmavé by ty kapičky byly, kdybyste si je nalili do skumavky. Výsledek? Extrémně silný pohlcovač světla

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko do minulosti, konkrétně do doby, kdy vesmír byl ještě patole. Vesmírný teleskop James Webb objevil takzvané malé rudé tečky, kterých už astronomové napočítali přes 300 a existovaly zhruba 600 milionů až miliardu 600 milionů let po velkém třesku. Jak popsal Universe Today, japonský tým vedený Takumim Tanakou našel přehlídce Cosmos Web hned 4 dvojice těchto teček, které se k sobě mají tak blízko, že sloučení je prakticky jisté. Vzdálenost mezi nimi je asi 5300 až 24 000 světelných let. A to je klíč, protože takové splynutí by mohlo vysvětlit, jak supermasivní černé díry tak rychle stloustly do milionů slunečních hmotností. Dvě rudé tečky, které se k sobě tisíce let přibližují a nakonec spolknou celý zbytek příběhu. Vzorek je zatím malý, takže se čeká na další data. A tím dnes zasínám reflektory a nechávám vás gravitaci.